0: am müsse wir so dich, jara veselime, sona schichtse so dose, tschiske, nulla jeden, verir, pschetschivo, južne, kore, v dvajas jest, jes hat demenschen jara, runje, je, a v dživeča postati, su potom rota, zilili, aste mir so wie so zu ara, es wird nur zu retz, bürnisch zu tschescha popra, minje, schang so amožnos, tschumili, janitko, dolla klopfos, prinimi, rotami. Anitko, je mati zasobšimni. Wot leta 2022 je krajnrada budyskoho wokresa Udovičas prawidłownie wonka mies wobydlerkami a wobydlerami popuču. Wiaca hač 700 ludzi je miestem hižo na 31 šelakich miestnostčach pobyło a z krajnem radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinoče zajmcu zličili, kiž su se do nebylčic dojeli. Matija, tyž ty se tam doju, cinoče ludzi tam miechu zaujesče kus jace stolcu přijodovane, abo?
1: Hej, tak je. A krajna rada je se nedom na spočatku za snano trošku nezbožovne kvađene termin zamovil. Hej, ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčih praju. Činime jene šođenku, zo su šice potom dupko nekrije doma. Ale trošku dleja čođinu ja se potom pijušim, či vede skutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napřikvad hun chceš od krajna rade vedeć, kajki je stavokovo planovania za ponovene pučo.
2: Ale to je ten okresný puč od křižovaniša Piskec, Sobske Baselce, Smičkece. A od tam se bude ten puč hač do Pančic, so utvarič, kde se s Mijočanským pučom předvičené je, to se s cimi letami, předvičené je bylo, so se tu ten puč před letami zomane z utvari, my jsme tedy ještě deservesenost, abo leta důle ty zomane se s okresom plánovali, tato daleko ty jaro dobro zokonané je. A nech se nám poradživo, ty dobro se se ta směnica od zákona se změnila, že může ty vysi džile od puča tvarič.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je předvičanie tún kolesovarský pučík od Mijočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je předvičanie od forma cíkla, alzo od toho křižovaniša, hač to Mijočíc započatk Mijočíce a potom je lice požičujo předvičanie Mijočíce vesku ponovičtum puč.
0: Tolle prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych ju dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobydlia z Vúdvoria napríklad je so prašal, čo dla nímaja ve Vúdvoriu porane Vúdvorene puč. Přecítci letami by to tam raz plánované, ale do dženstniše ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom Vilipenes napríklad do šulu tykav skýry mene do pučov, jinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je Vúdvor, to dženstnišo jen taký zrúdny príklad za to. Další vobedlo chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Tež je na to poľada, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobijem tež na taký vecký myslič, vún krajnemu ráče sobúda. To krajna ráda přivosovaša a menejša haj, zaberáme sa tež s takými aspektami, tež tamne v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 40 miliónov euro investovač, to staj Sovičas a kolega nedávno v Drežnách poľa Nuckona ministra informoval o tom.
0: Mati Gisvok je nam mały dolat dał, czera je krajna rada Udovičas Nebylčicach na prašenia w obydlerju odmówił.

A ja se vi za nadžem za vnas ne opustit, če to srpskim rozvosu, hač dođevec ich tiž dženca zase za vas vusevame, a to mesto im s tutimi titulimi. Votič mi spiva Milena Vočarec, ju převodža skupina Astronaut. Vo tykotacom časniku slyšíme od Kristofa Mikvoška. A vo ich noci spiva skupina Troja Zink. Všetky tuto titule potekím našim programie Hač dosedmých.

0: A z wóžiskich horów do sveta vedomosće za nas netko Mirčin Wenksabu.
1: Vi. Veda, vedomosć a vunamakanki.
2: Ze sedom antikskich svetových dživov steja dženca jenojš išče cí gizijske pyramidy. Samo jacore zemi žrenja su one přetrali. Jako so napšikva 1992 v severnej egyptuskej zemia časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 46 let stareje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z jurgizijských, je sa porno tomu jenoš jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptusce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemježrenje, ale poušitkovnú pozadkov vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepetnieme. Konc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zoso cela pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka zo tež při zemježrenju kajž jednotná štruktúra skutkuje a zoso žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída cele hinašej frekvence hýba, hač zemia spode neje. Rozžil skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemie žrenju časenie zemie s pounej mocu na tvorne přenese. Zo je pyramída na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Mimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci runostajne po cilvim tvare rozdžiluja. A vosebita konstrukcija, kotraž popravom tomu služi, zobisová špice preč od nuckovných rumov do masívnych bokov pyramide vedva s dobom zčasenia hači. Krutoš pyramide při zemježreniach je při tým skýre podlanský efekt pošitkovneje štabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu runie tak vobdživač, kajž starý Egypto činio před 4600 letami.
1: Veda, vedomosť a vunamakanki.
0: S Mirčinom Wenkom.

0: Lubecici, dobre ranje. Dys še posledni kruč sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je přečitač dali. A kotra to bie, snano, kak je elefant do ribušu, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě staviznicce z pera Jurija Brezana. Če odla vam tole povedam, v útoru by spisovateľ Jurij Brezan svoje 110. národniny vosvědčil, hižo před 20 letami pak je zemřil. To nezmieni ničo na tým, kak znato je v Serbách. Vo sebe dokáž je jara veľa knihu napísal, dohromady pousta. A do 25 rečov sú je preložili. A što vy von im vieste?
1: Na započátku ja to eigentlich nesm go tak porane znala. Ja sam nema času prajde po njim, ali jeho nana zubio jara zaje, zes česa čit abo tak. Ha tun rojo, glubiš, kruščicah. Zoma on rade svoju domiznu, a zo to su boli horki.
2: Ja, Juri Brezana nesem tak jara znao. Ja sem jenoš jenu knihu vod jeho čito. Ja sem prvni raz vod jeho zonio, zo je vun v hornim hajnku bydliu, zo je vun dvúročne knihe písal, kajž moja áša, abo tiež inaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vôka přeco, ako dječa přečítala.
2: Kajž tiež môj vúj z Ameriky.
4: Zo je vun jen z tých najvúznamnejších serbských spisovateľov 20. letstotka, a zo je vun co v Boklicach 1916 narodil.
0: Wow! Telko šulerio sedmých letníku hižo vonim vedža. Bez dživa, všako sú so šulerky a šulerio sedmých letníku z Kulova, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budešina na projekte domovine Budešine vobdželili a přitom po všem zdaču tožto zonili. To však je cíl takých vuletov, znate v osobine nic zabyč, bylněž sú hižo dlho nebo.
5: Ja si musím hižo jako šula zakvadne šule od elefanta do rybušu hač do knihy za doroščených. Je to jedna vopšená serbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tohle si musím do mojho tiež v našem pomiatku žeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, kotraž je projekt okolo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šuleriu a šulerky spřihotovali, poveda šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúče, bolme divadle, v Serbskom dome a nieka joga rozošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, ktoré tam sa pointy našto předrali.
0: Ze serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavieste tiež Jurij Brezan ľúbilo. Hač je von rade s mirom sedžal, abo mate dživa písal, na to nam hižo viace odmovič nemože. Ale za to vy, netko krotko do prúznin maja tožto z vás ešte raz taký poriadny stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabiral a so júce ráno na podživiečich na vás veseli.

0: Anie, šma vonka miestem viac nie, to ríka zasa tiež padušiec. Nima celé tak lohko, licio na Matejo. Nieké čas a policiu.
1: Policia z G.
2: Kajž smižo čera zdjelili, kopja su tu kvilu v osimbje okolo Zorilca a Vojerec telefonate, v kotrež spitaja skučičele vudrič informacije ľuďom, hač maja v dome peneze a debinky. Při tem čina tak, jako bych ju policistča byli a jako bych ju chceli zazvonjenih škitač. V útoru by ich 26 takých šokových telefonátov, sredu potom 20 dalších, znamenša votych je policia zonila tuž, policia radi buďte skečmni. V Budešine při Rysani, to je prečná droha Jordanové, sú paduši e-bike pokrandili a to som tým zamkom hodnota 4500 €. A vostanieme v Budešine, v starom mestče na Rodovských rebiach sú paduši Benz pokrandili. Mercedes je 50-60 € hodne.

0: Nora Jones to byl, ona je netko dospěvala a s tým je s dubkom na posledních.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Džera za možný Einsteinový teleskop mě sernanami a noslicami je městem 130 metrů vůboka. Dotal odpověduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak rekaše čera na městně. Je to sedma teka džera v horní Vůžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepytuje, ladajo na poabenie za teleskop, kýž klitu otedaja. Kamen je krúte a homogene, to pokazahu na příkladach. V augustu chceďa potom senzory na površine, aby v úbine připravičky šmieria hišče hýbanie. Tý udrežané točenie převodžuje a viac o tým je zoničený dom. Doromade cínače zajímcu je si čera na vobedlersku rozmu z krajnym radu údom výčasom do Nybelčic dojevo. Přitomne diskutovachu miestrujem vo infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom páče a vo hospodárskym položeniu regiona. Čenca zetka so výčas z viesnanostami a viesnanostkami vokrezana z Romanu Snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a v úžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiera živadvoje performance vo vorožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francúzske. V interaktívnym živadvojom predstavniu, že vo dále dače a pozubenie, vo vobaranie a preživenie vorožených rečov. Budeska župa Jan Onošt Smoler je čera prvý raz na svojske serbske blido vítala. Po serbske besadže ve serbskim domie přednošovaše dr. Anja Pohončova vo džile a v úznamie mačice serbskie. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kaž županka Lenka Tomasova praji, nimaja dre pravidvone zetkania, ale župa chce přeco centralnu tému postajíč. Poskytk serbske blida mieri sa vo sebie na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine by hižo viacerých pospytov serbske blida následne ve mieste zaradovač. Při Parcovskim jezore tvára dalše dovolové domy. Včera sú tři kišky direktne pri vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka a krána nastajene, šako doba sa džile dokvadne romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, do romade má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prvý pôvodce proznický dom, kýž je ve Vúžickej jezorine nastal. A to vo nebichu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane Rune, tak kajž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestom pokazá živé slebro 12 stopňov. Uľadáme, ižo netko tiež mročele na nebiu. Najprve vostane sucho, zdeľa tiež menej mročele uľadáme. Potom v biu dňa zmejme dlhšie mročele s plakami, so tiež tu a tam podešťuje. Bude tiež trošku vecikojte zaso v biu dňa a živé slebro. Te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopnými.
0: Ja niečo za vás nemám, náš obchádny systém je prostný, přijú vám tuž dobro a vistú jezbu. Jeli zo vynešto za nás a za všetkých připosluchárov mače, potom nás ráda zazvonče, pri telefóne je Matej Dženca pod Budešin 7400 docpejomne, snad starodávne čisto, to by znaječe, kýba sa napísače nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko je Christoph Mikvošk na rede z Časnik Tykota. A haj, von Tykota a pokaza nam za Kečbu 2, 1, 7, 6, 4, 4, 4. Dobranie.

0: Wot sreč mi je hižo, toča mi je s sernanami a nuoslicami v oboku džeru. V obstinosče podzemju se tam Techniska univerzita Drežďane vusledič, kaž hižo na jacerich dalších mest na Hornije v Užice. Je li ješo tak, kaž se to vedomostnice predstaja, potom by som mu pod serbskimi vjeskami tak menovane Einsteinove teleskop zamestnič. To pak je hišče dlhý proces. Včera pak su namestni rozkvadli, što tam poprom činja. Benno Schota je si nebos pokazat štau.
1: Ve vysoké trave steja mašine skoane na levom boku mes sernanami a noslicami, nedaloko hata, na kotromž so vesne džiči zime smykaja. Drude so lohce zujenja kuri, potom dreja so dale do vubokošče. Rova, nic cele 20 cm přeresku, so potom metr po metru do zime sua. To, štož mašina ze zime učenje, su granitove kulovate stopy. Rune ze 120 metrov hubokošče. Hadž 250 metrov cedža točič.
2: Jen môže to jara deje vidžeč, tam leža točenské jadra a jen jasne vidži, so je to jara homogéne a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nesú tak veľa zvamko a homogéne materiál, kaj šmy to ceme.
1: Praj Jan Vynša. Rune týme, kýž točené vedomost nepřevodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbski Užice. Dve, a voci dalše pšindu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može požišo tunel bič, 30 km dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, doke štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščom ne dživaja. Ale to može trač.
2: Tvarna faza bude zavisť 15 let trač, dokéž aj jeden 33 km dlhý tunel točiť so nečiní na jednom dňu.
1: Potom, zo maja šitke dovolnosť, treba ja 5 do 8 let jen.

Ja, so nach dem so bitte ich waschen uns, Rihanna Amirna. Kibarunia na wapatsch, ne? Nit kopak je na kojšte pat nimo serbski rozvoz, vita vas do novoho dnia a z vami stava. A dušče tutun džen nadžele šafneli, potom kiwa nam teši žokon stedženja a šitko tole možeče doživič. V Vojerecach a Spaloch zají so juce popodňu dvimaj 80. serbski evangelski cirkvinski džin. Mjestru im je serbske vedženje po Vojerecach planované. Nedželu potom vodmeja so kemše z božim odkazanjom Janske cirkvi, vod džesačich serbski rozvoz su te kemše tež originalne přenese. Potem podžadža so v občinice z zapšahami do Spal na vobjet. A potem je zabava za akunčna nutonosť. Na další piknik přeprosu dženca rečný motivátor projekta Zári Lucian Kaulfürst a to večer na půl sedmých na kněži dvorčíslo sedm v Přiučicách pod hezvom Svunčko nízko, sjatok blízkom, zetkače so tam na

A šansa junkrotna, da je tež za nimske mústvo tu tež vonež, ako svušia k favoritam ši aktuálnym svetovým mištostvam. Prvný zákop za Nemcu tunšako hište nebie. Znána také to tež lepe tak, pretož přeco hište vo fenkách pokeruje s nemským kopalským zviazkom z DFB. Dotal menujúce stav dženca ráno na popäťich přeco hište jasnie, što za docpieče kotroho kua za jednotlivých rajorio sydda. No hej, dosť vysoké tute prémie sú. 2000 a štornače, jako bo nemská svetová mištra je kúžde z rajoru, jako sú finále docpieli a potom naposled ktiež dobili 300 000 € dostali, jeli bych při evropských mištostvách před 2 lety aj nemské sami dobili, by samo hýšče vyša bola 400 000 € do nemským rajariam kývaše kúždemu z nich. No, nic jako mústvo. Aktuálne přece hýšče sa nesú práve dojednali s nemským kopalským zviazkom. No hej, kak vupada, to je dženca ráno Jonathan Ta v novinárskej konferenci, rek von praješe, celé dere vupada, krótko předtým sme so dojednač, kak vysoká zima pod jakým za kúžde kúho za rajoru budže, dođe so dre, so nádžiam, hač to prvního meča hýšče pokazač a vúrysač.

Trojice, Červene, v Rie, Mexiko, přečivo Južnej Africe, v tom však osčerunie nemských pojezdčach, hižo svyšeli. Delko červených kartu v prvnej Rie v svetových mištostvu to ište ženie bylo nie. Sudnik Wilton Pereira Sampaio stieše potekým čera v središču tutej Rie a k tomu ište nekotre razprav historické fakty. Posledný raz cva by před 20 letami na svetových mištostvach, to by tedy bola nás v Nemsky, cva delko rajeru z Rajnišča drbjalo v 8. finálu mes portugalskej a nižozemskej, sa nás o nich tu kvůli dopomní, doběhu tedy samo 4 profijojo dočasně z pola. A na minulých světových mistrovstvách v Katarie bychu celkoně 4 dobili z pola a celkoně dáváši jenož jedna jenička červená karta na celých světových mistrovstvách. Včera by je koparský experta, nědoši sudnik Patrik Itrich, kotrož by je bola Magenta TV jako experta, so tež vupraju, so je to po jeho minenu kytro škoda, so je sudnik so trojce za červenú kartu při prvnej Rie svetových mistrovstvu rozsudil. Von praj, to vlastne pola ľudí vysajo a s tým my sudnice tak rec stejme v negatívnej svice a to nedom zaušoho z počatka.

0: Wot leta 2022 je krajnorada budyskoho wokresa Udovičas prawidłownie wonka mjez wobydlerkami a wobydlerami popuču. Wiaca hač 700 ludzi je miastem hižo na 31 šelakich miestnosčach pobyło a z krajnym radu do rozmowy přišło. A čeraz u dalších cinače zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty se tam doju, cinače ľudži tam miachu zaujesče kus jace stolcu přihodovane, abo?
1: A je tak je. A krajna rada je se nedam na spočatku zasnano trošku nezbožovne kvađene tamin zamovil. A je ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jene šočinku, so su šice potom dybko nekeril doma. Ale trošku dlea čođinu ja se potom pijušim, či vede skutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napríklad hun chceš od krajna rady vedeč, kajk je stavu okolo plánovania za ponovene puču.
2: Ale to je tun vokresný puč, od křižovaniša Piskec, Sobske Baselce, Smičkece, a od tam so bude tu puč hač do Pančic, so utvarič, kde se s Mijočanským pučom předvičené je to se s cimi letami, předvičené je bylo, so se tu tu puč před letami zomane z utvari, my jsme tedy ještě deservesenost, abo leta důle ty zomane se s okresom plánovali, tato daleko ty jaro dobro zokonané je, a někdo je nám poradživo, ty dokud se je ta směnica od zákona se změnila, že může ty vysvět žile od puča tvarič.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je předvičanie tun kolesovarský pučík od Mijočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je předvičanie od forma cíkla, also od toho křižovaniša, hač to Mijočíc, započatk Mijočíce a potom je lice požičo je předvičanie Mijočíce vesku ponovič tum puč.
0: Tole prajenje deši vjesnenost Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych u dalše teme večera, Mateo?
1: Jen vobedlja ze vudvorja, napríklad, je so prašal, čo dla nimaja ve vudvorju, porane vudvarene puč. Přecicci letami by to tam raz plánované, ale do džensniša ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom Vilipines napríklad do šulu tykav skere mene do puču, hinak hač ve starom budeskim okresu. No, a to je vúdvo, to dženstnišo jen taký zrúdny príklad za to. Další vobedlo chceše vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Tež je na to poľadá, što je nasvieče los a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobien tež na taký vecký myslič, vún krajnému ráde sobúda. To krajná ráda přivosovaša a meneša haj, zaberáme sa tež s takými aspektami, tež tamne v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 40 miliónov euro investovač, to staj so vyčas a kolega nedávno v Drežnách pola Nuckona ministra informoval vojvotem.
0: Mati Gisvok je nam malo dolat dao, čera je krajna rada Udovičas Nebelčicach na prašenja vobedlerjo odmovio.

0: Kunst genjata vesla so vojerecach na serbski evangelski cerkvinski džin a serbski domezniski džin spalach. Můj čas ste tvoje ruce, rika hesvodnja. Lidia Mačeva je se k janske cirkvi dojeva a je zoniva, što maja planované.
1: Před janské cirkvi ve Vojerecach zetkám se ze svěrníkem šaku. Cíl 80-letná Helga Nazdalina pokačaca z Vůjko Číska so na serbský raz cirkvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedný džin viac serbovač nemůže. Nede by to jinak.
2: To čece viac k živinu. My jsme doma jenož serbsi řečeli. To je kajž dome přič. Ja bi se veseliva, da bo praje vele ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta je živa ekumena.
1: Sobotu večetaj Werner Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskih Vojerecach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše s božim odkazanjem, kiž přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do blízkih spal.
2: Prinim zapšahe sedí kapavách. A když oni rája, my se sobou zpíváme. Srbské ľudové zpívy.
1: Zvážnom je, že si veľa věří v srbskou drastu v obliče. Šako chce jí srbskoš pokazač. V spálách drží potom Karola Holtová všetké nitky romáče.
3: Všetké spálovské ľudí mi pomáha. Naša kuchárka varí kajš prede za 160 ľudí varí zupu, krin a miaso. Kajš kvasný džin. Štornače veľké blachy tukanca za naše gosti. Jareš varne.
1: Na koncu dňa so balonky v serbských barbách do nebia púšťa a chceža faráku Jadvigu Malinku jako novú předsedku serbskej přírady evangelskej cirkve zapokazač.
0: V obšiotách na serbský evangelský cirkvinský džin je nám Lidia Mačiová rozprávala.

0: Na, džiemnis mes tam tiš vas vubudžilį, sdipkom na plosnichį.
1: Serbský rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Doromade cínače zajímcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnem rádu údom výčasom do Nebelčic dojevo. Přitomní diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škýče vobedlerstva ve krízovém páče a vo hospodárskym položeniu regiona. Dženca setka so výčas z viesnanostami a viesnanostkami vokreza na zromanu snedajn, zo by sa vo aktuálnym položeniu a vúžadaniach tudešich komunu informoval. Džera za možný Einsteinový teleskop mě sernenami a nôslicami je miestem 130 metrů vůboka. Dotal odpověduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak rekaše čera na miestne. Je to sedma deka džera v horní Vúžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepetuje, ládajo na poabinie za teleskop, kýž klitu oddaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladách. V augustče chceža potom senzore na površine a ve vúbine připravičky šmeria hišče hýbanie. TU Drežďane to činie prevodžuje. Pod titulom Mačaščin je sa čera v Zürichu premiéra Dživadvoje performance vo vorežených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruma a retoromanštine ze Švýcarskeje je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze francúzskeje. V interaktívnym dživadvom predstaniu, že vo dále dače a pozúbenie, vo voparanie a preživenie vorožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smolo je čara prvý raz na svojské serbské blido vítava. Po serbské besadže ve serbském domie přednošovaše doktor Anja Pohončova vo džile a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajše županka Linka Tomasova praj nima adre pravidlone zetkania, ale župa chce přeco centrálnu tému postajíč. Poskytk serbského blida mierí so vo sebe na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine běhížo viacerých pospytu serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při Parcovském jezorie tvária dalše dovolové domy. Včera sú cí kešky direktne při vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka krána nastajne šako dobia so džile dokvadne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, do romade má ich na koncu jena cíce čípeč. Charakteristické znamia jezora je od 2006 prvný púace prozinský dom, kýž je ve Vúžiske jezorine nastal. A tomu nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž ve našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza 12 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu, ale trošku sa tiež svunčko pokaza také dys a dys raz. Najprv vostane dženca sucho, z džela tiež menej mročele uladame, potom v biu dňa, zvime toše mročele s blakami, sa tiež podišťuje. Bude tiež vici kojte a živé slibro zaleze na maximálne 18 stopňov dženca, júce dále neobstajne s malou svuncom, veľom mročelemi a zvime maximálne 22 stopňov.
0: Na pučach a na drohách beží kajš na štrčku, nech tiež tak vostane.
1: Serbský rozvoz.

That's where I'm going. To je tam, kde šedu a tule môžete vyhýť konce dňa. To sú naše pokyvy. Nezabúďte o tom, čo oni hižo svyšeli, zavodmi je sa vojerecach tuton konce dňa serbský, evangelský, cirkvinský džin a tiež spáloch domiznický džin. V krabatu im lokovom svieče v Gočinje jutce svoje rota široko za vopetovariu votoria je to samo vône zariadovanie Sakskeje k dne votorenich dvoru. Zjask v obsidžeriu lesu je tam mienstrujem zastupené, tiež Sakske krajne burske zjask a tak dále a tak dále. V Gočinje jutce vod 10 do 5 je džen votorenoho dvora a s dobom svieči MKH tiež 5-30 letne v obstače. V Nebelčicach vitaja od dženstnišeho na vesne Svijin, od pečich vitaja tam na inkluzívnu diskotéku za modých a starých na svijinské vúce Nebelčicach. Jutce potom kopalský derby a program za modžinu plánuja a nedželu vitaja Nebelčinjo na rajnče pivo a písané program. Jutze sče na dlouhou noc kultury do Budešina vítani, tež Serbský institut se na tuté vobčili. Od 5 do noci jednačích maja durie za zájemcu votorene a poskyča písané program. A to runje jutze večo, vodmi je so Nesvačanským parku zaso znata šlágrova noc. Zastup do parka je od napopečich možný, športové tvorstvo modrobili Nesvačidvo so na vás veseli, kašpisaja. A s tým je krotko doci bedelky na 8, 7 hodin 44.

0: Ljubeće ci dobre ranje. Dys še posledni kruč sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je přečitač dali. A kotra to bi, snano, kak je elefant do rybu šo, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě staviznicce z pera Jurija Brezana. Če odla vam tole povedam, v útoru by spisovačel Juri Brezan svoje 110. narodniny vosvědčil, hižo před 20 letami pak je zemřel. To nezmieni ničo na tom, kak znato je v Serbách. Vo sebe dokelš je jara vele knihu napisal, dohromady pousta. A do 25 rečov su je přeložili. A što vy o nim vesče?
1: Na započátku ja to eigentlich nesm go tak porane znala. Ja sam nema cesto prajde po njim, ale jeho nana zubil jara zaje, z 10 let abo tak. Ha tu rojo, glubiš, kruščicach. So ma un rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Juri Brezana nesem tak jara znal. Ja sam jenoš jenu knihu vod jeho čito. Ja sam prvi raz vod jeho zonio zojevun. V hornim hajnku bydlio, so je vun dvuročne knie pisao, kajš moja aša, abo tež inaša.
3: Kak je elefant do rybu šu, nje mi moja vuka přeco jako džiča přečitala.
2: Kajš tež moj vuj z Ameriky.
4: So je vun jen z tež najvuznamnijših serbskih spisovačelov 20. letstotka, a so je vun co v Boklicach 1916 narodil.
0: Wow! Telko šulerjo sedmih letniku hižo vo njim vedža. Bez dživa, všako su so šulerki a šulerjo sedmih letniku z Kulova, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budešina na projekče domovine Budešine vobdželili a pšitem povšem zdaču tuž to zonili. To však je cíl takih vuljetu, znate v osobine nic zabič, brneš su hižo dlho nebo.
5: Ja si musím hižo jako šula základné šule od elefanta do rybu šou hač do knihy za doroščených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tohle si musím do mojho tiež v našem pamiatku žeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, kotraž je projekt okolo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šulerju a šulerky spřihotovali, poveda šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúte, boli divadle, v Serbskom dome a nekaj ju rozhošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, to by tam sa poti nešto předrali.
0: Ze serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavesče tiež Jurij Brezany ľúbilo. Hač je on rádu s mirom sedžal, abo mate dživa pisao, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krotko do prúznin maja tožto z vas išče raz taký poriadnu stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabirao a so júce rano na podživiečich na vas veseli.

0: je na podživě Čech.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Džera za možný Einsteinový teleskop mez Sernjanami a Noslicami je městem 130 metrů hluboká. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak rieka šečera na miestne. Je to sedma dejka džera v Honi Vúžice, v kotrež v obstinnosti v hlubokosti přepytuja, ladojo na poobenie za teleskop, kýž klitu odedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceďa potom senzore na površinie a v hlubine připravič, kýž mieria hišče hýbanie. Tý udrežďane točenie převodžuje. Dohromady cínače zájemcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnem rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přitomný diskutovach u miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom páče a vo hospodarskim položeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami v okreza na zromadnu snedajn, so by so vo aktuálnym položeniu a úžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiéra živadlovej performance vo vohožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruna a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava vo kotrejš rečeše Felicia Tuvenuec, serbovka z francúzskeje. V interaktívnem živadlovom predstajniu dže vo daledače a pozubenie vo vobaranie a preživenie vohožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smola je čera prvý raz na svojske serbske blido vitala. Po serbske besadže ve serbskom domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo dele a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kajš županka Lenka Tomasova praj, nimaja dre pravidlone zetkania, ale župa chce předso centrálnu tému postajič. Poskytk serbského blida mieri so vo sebe na modrých Serbu, tak Tomasova dale. V budešine biehižo viacorých pospytu serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při parcovským jezorie tvária dalše dovolové domy. Včera sú ci kešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkoha krána nastajené, šako dobia sa džele dokladne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromady má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické známio jezora je od 2006 prvný púvace proznícky dom, kýž je ve Vúžiskej jezorine nastav. A to one vichu. Naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej strony rune takéž v našej dámotnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokazací na čestopňu trošku so tež svonsko šedrie najprede. Vostane sucho, s čila tež menem bročelu vuladame, potom v biu dňa zmieme toušem bročele s blakami, so tež podišťuje. Bude znova tež vici kojta a žive slebro zalez na maximálne 18 stopňu dženca, juce, dále nevobstajne s malo svoncom, veľnem bročelemi a zmieme juce maximálne 22 stopňu.
0: Kečpuna a 4 sob vyska a to při círošku Drieždene Zapad a Drieždene Staré Miesto a 4 smia Drieždene mes Drieždenami Zapadom a Drieždenami Starým Miestom so vyska.
1: Serbský rozvoz.

0: S predsedarjom Serbskega evangelskega tovarstva som nento telefonicky zviezana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Bonga bok, do dojnej Łužice, Anja.
0: Tovarstvo bužo viče a přes viče teke na serbskem evangelskem cerkvinem a domoniskem dniu ve Varecach. Na kaki pád, čo tam obžilone abo zapřignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás, jo, jeden z gewohnych nadalku, také serbské cerkvine dny, co bu organizováš, gromaže s drugimi partnerjami, ten raz v Zjanskeju vosadu v Vojerecach. A jo, my se už veľkým vjaselíme a jeden vjerašk na kúšte pát bužo neželu, ta veľká nánša. Ja se už vesemne vjaselím na šešek po nánše so s krenzerami a konjami do spálu, do kuláš. Ja som se viste, až bužo mi letosa vyžeš veľa drastvo. Nic jano z Vojerovských stron, z Pálu, abo z Blunia, ale také z Slepianských stron a samo budesku, serbsku, evangelsku drastu, mežemo leto sa tam doživiš. Vezo zavišče pon jaden redný motiv za fota pon na Kremzerach.
0: Ninto ga taki žen, jo teke važne za serbske cerkvinske zgromaženstvo, za serbske cerkvine živenje. Co jo tam ešte važne doživiš?
1: Jo, to je jaden, aber nima tak sobo ten vjerašk našako živa, to je mjastem vosem žatete cerkvine žen, kenšme cvišime. Ja musem teke konič neo tak laško kuži leto, jenom mjestno namakaš, což můžeme to še vjast. Ale my máme dobrých partnerů ve Srežné Łužice, také ve Dolné Łužice. Ve Dolné Łužice ten zlidný cerkvíny žen je byl v Kukojcach. To jsou naše bratře a soče z Dolné Łužice organizovali. Jo, pen letosa Srežné Łužice a raz hledáš, že se zmakáme potom přijdoucné leto.
0: Ve tovaristvě mžo kůžde rád sobu živáš, kterýž se za cerkvinské živení zajmujo, abo co se na nikaký pát angažirováš, to stoj také na internetovém boce na vašom ve tovaristva, ale které nadavky tovaristvo konkrétně má?
1: Ať se by kvůnem jo náš nadavk srbské cerkvine živo spichováš. Ve vosadách a přitom máme samozřejmě problémy jako naše dolnosrbské bratře a coče, to groni musíme přužít v menšině, v najsách a také ve vosadách. Ale veto máme angažovaných lůží, například organizujeme srbské vosadné živiny a zažiši. My budáváme srbský sasopis po Majbo, my obstaráme také druhé publikácie, jsme budali evangelské spěvarské, nento před nekotarými letami také spěvarské za Žiši a za Možinu, to je naša zárnická knih za námšu, tak jmenované lekcionár. Jo, my podpěrujeme v obnovení pomníku, věc tu do nás nešipio, ale my máme veľa getovaš v našich vosadách. Můžeme všetci méně lůži a toko tlať to zgromadne živo, že zdolně je v Łužicu, bůža ve přichože, ještě věci uznáme myš, myslím se.
0: Vesebne za Žiši, což o teke něco getovaš, víče bůža teke, abo neželu námša za Žiši nic na cerkvinem dniu, jo to tak?
1: Bůža námša za Žiši pedla, my to pobytujeme v nímské a serbské rice, to odpověduje o situaci u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš serbské recné rúme v cerkvi. Zož môžeme maminu rec navožovať dohodla, hledáme všetci na to, až máme mu také cesty serbské poskytky, také petla.
0: Serbský cerkvíny žen zachopil se víče Zegar Deveu z námšu ve Jajnskej cerkvi a zakoncuje se také z námšu a ta bůža pen?
1: To bůža pen ve Spálach. To je ten domunínský cvěžen. Dobrá tradice, jo, nakoncuje jedna krotka námša a pen se spušča balonky do povětša a tam jsou přivezané po žicenia pšozby, můžeš tam napísaš a to je potom v sapských bávach, to jsou balonky v sapských bávach a to je všetci, jo, jak jeden vegin, rydne obraz, když oni tam pušťají okolo 100 balonku do povětša.
0: Učebný žík za te informácie má to Krögar předsedar Serského evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informíroval. A víče můžo ten vesem žásete Serský cerkvinný žen a ten dvažaste domunijský žen.
1: Všelobšelově,
0: jo. No. Žekuju se, až do přijdeceho ráze a věle vjase lažit se
1: Jo, žekuju se.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastou.
1: Neovelíš, ugaš ja jelgin šopva vesebne pen, ľubujú žiši lotového muža. Slúchaš raz, co vám žišunica vo ňom ulicujo?
2: Lot, vence ja šopva, svinsko svíši. Kiosku je moda ženska, vena předáva lot. Lot je veľgin dobre. Nálevo, to je Štefan. Stefan kupuje lot. Napšavo, to je Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot svoji, groni Stefan. Jo, máš pšauje, wenn ja dobre, groni Fritzo. Pen kupuje Stefan hisi jeden lot. A Fritzo kupuje tři lode. Na obrazu vižime. Fritzo je jeden lot. A dva loda. Ma wenn Rutze. Fritzer je lot. Pschätze wehze a wehze loda. A naras njestoj tam južo Fritzer. Ale lodul muž. Widzisz scho to? Jo, gledaj scho na obraze. Kto to jeho? Ta ženska, ta pschedawajka. Jo, co pschedawa, wenn er hu?
3: Lot!
2: Lot! Ještě také rád, Lot?
3: Ja!
2: Ja? Hustej. Gelce? Kto to jo?
3: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Stefan. Kuste je svej, Lot. So, ho vižišo, Lot svoši, kotaru bavu mal Lotu.
3: Servienu
2: bavu.
3: A Lilue.
2: Lilue, také. Co mežat ho bisch?
3: Blaubeere.
2: Mali nuhe lot?
3: Erdbeere.
2: Aber swingi zuhe lot? Ja, mascha bschau je. Na, mescha bisch asch jota lot des zahnech jagodo. Ja? Glede scho, anjenta joten Fritza. Bsche wiele lot jet. Kak ugleda, Fritza, anjenta. Kasch snegowe musch, kasch lodowe musch.
1: Jo, a dokolaž všakne žiši lote ľubujú. Máme také ešte z Gržice spiu za vás. Do toho groním vám už raz na zase svešanie ľu žiši a žiť vám jasové kent steženia.

0: Šece darijom serskego evangelskego tovaristva som nento telefoniski zvezana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Ponga bok, do dojne vúžice, Anja.
0: Tovaristvo bužo viče a přes viče teke na serskem evangelskem cerkvinem a domoniskem dniu ve Varecach. Na kaki pát, čo tam obžilone abo zapšignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás, jo, jeden z gewohnych nadalku, také saske cerkvinne dny, co bu organizovaš, gromaže s drugimi partnerjami, ten raz v Zjanskeju vosadu v Vojerecach. A jo, my se už veľmi vjaselíme a jeden vjerašk na kúšte pát buža neželu, ta velika námša. Ja se už veľmi vjaselím na šešek po námše so s kremzerami a konjami do spálu, do kuláš. Ja som se viste, až bužome letosa vyžeš veľa drastvo. Nic jano z Vojerovských stron, spálu abo z Blunia, ale také z Slepjanských stron a samo budesku, sapsku, evangelsku drastu, mežeme letosa tam doživíš. Vezo zavíšte po nejaden rydný motiv za fotách pon na kremzerach.
0: Nintok a taky žijen, jo také vážne za serske cerkvinske zgromaženstvo, za serske cerkvine živenje. Co jo tam ešte vážne doživíš?
1: Jo, to je jeden, ale gronima tak, co bude ten vjerašk našako živa, to je miastem 8 žatete cerkvine žijen, kenž me cvišime. Ja musem také gronič neo tak laško, kúži leto, jenom miestno namakáš. Což môžeme to še vjasť. Ale my máme dobrých partnerov v Srežnej Vúžice, také v Dolnej Vúžice. V Dolnej Vúžice ten zlidný cerkvinný žen, kde bol v Kukojcach. To sú naše bratše a soče z Dolnej Vúžice organizovali. Jo, pen letosa v Srežnej Vúžice a raz gledaš, že se zmakáme potom všidocne leto.
0: Ve tovaristve, že každý rád sobou živáš, ktorýž se za cerkvinské živenie zajmujú, alebo co se na nikaký pát angažírováš, to stojí také na internetovom bodce na vašom tovaristve, ale ktoré nadavky tovaristvo konkrétne má?
1: Ať by kvônem je náš nadavk sapské cerkvinné živo spichováš. Ve vosadách, a přitom máme samozřejmě problémy jako naše dolnosrbské bratře. A cože to groni musíme přužít v menšině, v najsách a také ve vosadách. Ale veto máme angažovaných lůží, například organizujeme srbské vosadné živiny a zažiši. My budáváme srbský časopis po Majbo, my obstaráme také druhé publikácie, jsme budali evangelské spěvarské, nento před nekotarými letami také spěvarské za Ziši a za Možinu, to je naša zárnická knih za námšu, tak jmenované lekcionál. Jo, my podpěrujeme v obnovení pomníku, věc tu do nás nešipěl, ale my máme veľa getovaš v našich vosadách, můžeme všetci méně lůži a toko tlaj to zgromadne živo, že z Dolnej Vúžice, bůža ve přichože, ještě věci uznáme myš, myslím se.
0: Vesebne za Žiši, což o teke něco gotováš, víče bůža teke, abo neželu námša za Žiši nic na cerkvinném dniu, jo to tak?
1: Bůža námša za Žiši pedla, my to pobytujeme v Nímské a Sábské rice, to odpověduje o situaci u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš sárske riecne rúme v cerkvi. Zož môžeme maminu riec návožovať dohodla, gledáme všetci na to, až máme mu také cysty sárske poskytky, také petla.
0: Sárske cerkvine žen zachopil sa víče zegar dveju znamšu v Jajnskej cerkvi a zakoncujú sa také znamšu a tá búža pen?
1: Tá búža pen v spálach. To je ten domunínsky cvežen. Dobrá tradícia je na koncu jadna krotka námša a pen sa púšťa balónky do povieča.

0: Servus.
1: Serske umjostvo sluša k novem nakupam Krajnjega muzeja za moderno umjostvo v Hršebuzu, a co šo jo bižeš, pon žišo žinca na vetveljanu ustajencu pred nimskim titelom Aufnahme zustand mjazotemi čižastča umjocokami a umjocami, kotorež uživajo muzej v slidnych letach nakupio, abo dostal dario neste teke fotograf Jürgen Matschi z Görneje Vožice a umjocoka Hela Stolecic z Hršebuza. Vele pocne pšarejsk regionalnych a mjazenarodnych umjocov vodio žinca vetvejone Zigar Sedemich Vjaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja, popšame to neco za turistu, ale ja som sebe teke vista, až teke my neznajome šikne rožky bortu. Ved serske je se ku turistickému miestnoju, ved slovenskego sedlišta, pšuskego krála a povestčových pestavo ulicuju na vježeniach uknikojskej firmy Ludki Tours. To oblubované pebytovanie uknikov dolne serskego gymnázia viežo přes neznáte berkojské puše v nimskej a poželoteke serske rice, vyčeho zase termín ved ziga dviju, ved podňa vježenie trajo poutera štunde, smakanišťo je obši turistické informácie v Berkovách a nelepej se do toho obšízevišo, tože obšez telefon, obši turinfo abo online pet burg-mspreval.de. Do Potsdama přepšasujo přeglidka amatérskych DDR-filmu. V amatérskym filmovém studiu textilnego kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantne doglede do šetnego dňa DDR-obedlario, možinský klub, audio potretirované teke serska kultúra a nakoniec už teke vo obsvadne téme, že vo namec přešivo žiša. To je téma, což ve DDR neomirovacie zršom žednomisno. Po rozpuštěniu cynie Nikutare Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donat Zajšova, ako bužo gestč na tom zaredovaniu neželu Ziga Jadnastřich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 700 píš a 2000 let neželu bužo vetom ramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakladne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš ved Ziga Jadnastřich, cošo vysi teke angažirovaš jo, to je dobrá gešba. Pedla budu mňa za drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nie je šo, celý žen bužo neco los ze sportom, ze spívaním, z koncertom kora Popcorn a familiovým programom. Pred 40 let je serská viazka Liškouk ordovala ved bagrovana. Kutej gešpiec makajú se niekažne Liškouk, Karja a gešči, jaden ved nech jo Fricok Šamari, kušte žen vence myslí na domoniu na cas žišectva a na dobrego nána.
2: Že to jo stojalo a jadnu niželu, my ga sme tyke doma niželu, za tie zvieleta tam byš, jo, wenn mir ulicho, aber ja, wenn ihr pech, mir bumschommen, also, schlichoiske Pöller ist, aga tam ja, wenn ihr nennt sind, tosch, tosch, du machst gosinu, lichu. A pensam se nack, schäbiat, lagnu, a te mroki ogledau, a te taschki flustivali, a jasom mehr mehr. Jo, teuerbu, mei, wilgin glutzne Zahl.
1: To zmakanie bužo tu neželo vedpodňa ziga dviju pla opomnienskego kamienia ve Šlichovie na kšomie jame žošio nento jazo. Kaž cošo naše pokazky ešte raz citaš, namakajošo je teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zob.
3: Jo a grajo přišom viedro sobu.
0: Viedro.
3: Dis ho a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumniškárie budú si jaslíš, a to žínca při maximálne 17 gradách víče, při 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú, dej svinco, nejdlej svišíš, víč pak mycni dujo, ale líše gajosa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: A na našem nižeský program ve rádiu Co mi ešte pokazáš, Diana Šejcová ako moderátorka má přegled.
2: Ako prítne, co mi pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž ved ziga žasešich serske rádio zašaltovaš. Kolegi ved MDR ustevaju svíženskú namšu z Jainskeje cerkvie ve Vorecach, při gožbie vesem žasetiko serskego evangelskego cerkvidneko dňa a dvažastego domonískego dňa. Jan Vieraš k namše bužo za pokazanie faráky Jadwigi Malinkoveje ako předsedáka z Herskeje přírade Evangelskeje cerkvie. Vecíga jadnáščich běže gornosárský nížilský program a vet na pojadnok som pen jaho za vás ve studiu v Hrožebusu a my statujeme dolnosárský pržil programa. Tam graju cerkvine týmy teke vestu rolu. Gottschalk